Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spíte lépe, žijte lépe.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
3: Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem. Francouzské úřady nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux kvůli rozsáhlým lesním požárům. Evakuace se dotýká desítek tisíc obyvatel, přičemž v zemi je nadále aktivních asi 30 požárů, které spálily už téměř 100 tisíc hektarů půdy. Sousední Španělsko kvůli kritické situaci vyhlásilo národní stav nouze a hlásí již první oběť. Téměř polovina vězňů v Německu jsou cizinci. Bez německého pasu je zhruba 45% odsouzených a lidí ve vazbě, což je o 15% bodů více než v roce 2015. V některých spolkových zemích, například v Berlíně nebo Bavorsku, tato hranice dokonce přesahuje 50%. Úvodní den nového ročníku České fotbalové ligy pořádně zamíchal kartami a hned v úvodu vystavil stopku mistrovským ambicím. Největší favorité na titul totiž totálně vyhořeli. Sparta nestačila na hřišti z Brojovky a po výsledku 1-3 odjíždí z Brna s prázdnou, přičemž ve stejném poměru padla doma i Plzeň, kterou na západu Čech zvolil Liberec. Úplně jiné starosti má naopak Baník, jenž do sezóny vstoupil cenou a bojovnou výhrou 1-0 se Zlínem. Domácí radost pak propukla v Teplicích, kde Skláři přehráli Bohemku přesvědčivě 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Olomouční vědci vyvinuli metodu, která s pomocí umělé inteligence umožní z rozmazaných optických snímků získat detaily, jak jsou pro běžné přístroje prakticky neviditelné. Stejný model AI podle autorů z Přírodovědecké fakulty funguje při zpracování astronomických i mikroskopických dat bez nutnosti přizpůsobení konkrétnímu přístroji.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Dnes očekáváme převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno a později naopak až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jeho území. Večer ale budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dnes až 34 stupňů Celsia.
8: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Dobré ráno.
6: Krásné ráno.
9: S vámi Filip a Lea, tak doufám, že se máte krásně. 4 minutky po sedmé, neděle, 26. červenec. Tak co, jak se máte? Napište nám, kdo vstáváte s námi, kdo usínáte a taky kdo pracujete. Nejste v tom sami, od toho jsme tady my dva. Jsme v tom společně, budeme vám hrát skvělou muziku, šířit, pokud možno, dobrou náladu éterem Hit Rádia. Tak jdeme na to. Maroon 5, Cardi B a nebo Imagine Dragons. Právě teď, hezké ráno.
8: Hit Radio Orion.

0: Girls Like You, Maroon 5, Cardi B. Hit Radio s vámi, taky Lea a Filip. Dobré ranko. Máme tady příběh, který napsal sám život. Vy je máte rádi, my tyhle příběhy milujeme. A dokonce tenhle příběh je totální důkaz, že vesmír má tak trošku smysl pro humor. Představte si tu situaci, jo. Jste v největším stresu v porodnici, klepou se vám ruce, nohy, všecko a chcete tu novinku poslat mámě. A bum! O jednu cifru vedle. Místo tchyně to pípne v kapse chlápkovi, který se jmenuje Denis a v životě o vás nikdy neslyšel. Většina z nás by asi napsala omyl, pardon, omlouváme se a šla dál. Ale Denis, víte, co udělal? Ten vzal bráchu, koupil plínky, nějaké ty dárečky, no a fakt do té nemocnice nakráčeli. Ti lidé se od té doby opravdu přátelí, navštěvují se třeba na narozeniny, různé oslavy a ten kluk má teď v podstatě o dva strejdy víc díky jedné přepleknuté osmičce v čísle. Takže představte si tu tchýni, která tu SMSku nikdy nedostala a dozvěděla se vlastně tuhle novinku jako poslední.
1: Hezky. Já vždycky přemýšlím nad těma jako postranníma věcma, jo? Jako tak přeci, když někomu píšeš důležitýmu SMS-ku, jako máš uloženýho v telefonu, asi tam to číslo neťukáš, ne?
0: Jasně, že jo.
1: Nebo ale tam není kousek toho příběhu, že třeba, nevím, došla baterka, musela si půjčit jinde a klepat to, no?
0: Protože mně se třeba taky stalo, že jsem vyťukávala číslo, anebo jsem si špatně třeba i to číslo uložila, cokoliv.
1: To spíš.
0: A myslím si, že každému z nás se určitě aspoň jednou za život stalo nebo stane, že pošleš nechtěně zprávu pro někoho jiného, že jo? Mně se takhle jednou stalo, že jsem psala tenkrát svýmu partnerovi a poslala jsem to tátovi, to nechceš.
1: To je dobrý, ale to jsou pořád dva lidi, co máš jako uložený v telefonu, takže ano. Prostě dojde jenom k nějaký chybě. Takhle, já jsem nechtěl samozřejmě zkazit ten nádherný příběh, i když jsem to v podstatě udělal, ale já jsem hrozně analytický typ a vždycky říkám, jak se mohl překliknout u tchyně, prostě ano, to není možný, prostě to si někdo vymyslel tenhle příběh.
0: Ty nad tím strašně přemýšlíš a jsi hrozně negativní v tomhle tom.
1: Ne, nejsem, já jenom nevěřím všemu, co se na internetu píše, já tam taky můžu napsat článek teď.
0: Tak napiš a pak
1: že jsem skočil z 20 metrů a nic se mi nestalo. Udělal jsem kotoul a běžel jsem domů.
0: Každopádně napište nám, jestli se vám opravdu někdy stalo, že jste nechtěně jakoukoliv SMSku poslali někomu jinému a ne té dotyčné osobě. To by nás zajímalo. 777 937 777. A teď už moje jmenovkyně Leony, Don't Worry.

0: Lost Frequency, Callum Scott, Where Are You Now? Hit Radio s vámi 3 minutky po 7:45. Dobré ráno. Za chviličku si dáme ranní update a do toho si dáme i takovou hezkou, rockovou, melancholickou melodii od Aerosmith. Já to vždycky říkám špatně, řekni mi, jak se to říká.
1: Já bych řekl, že to jmenuje Aerosmith.
0: Tak, Aerosmith. Vždycky to říkám špatně, to je jediný název, který mi opravdu nejde do úst. Takže ano, tuhle klasiku si dáme z Armagedonu. A taky Goldeny a možná si dáme i něco tanečního, co takhle Avicii. A pak už ranní update, hezké ráno.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezony. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat na to, co je nového. Britské regionální aerolinie Logan Air budou prvními v Evropě, které nasadí flotilu elektroletadel. Nejméně 5 strojů začne obsluhovat domácí spoje od roku 2029. Skotská společnost uvedla, že většina jejich linek je do 160 km, na což se elektroletadla úžasně hodí. Soud v Argentině dal zapravdu ochráncům zvířat, kteří požadovali, aby dvě malé rybky ze sushi restaurace dostaly status cítících a vnímajících bytostí. A

páté narozeniny velmi netradičním způsobem. Vystoupal totiž na téměř 6000 nejvyšší vrchol Afriky a s největší pravděpodobností se tak stal nejstarším člověkem na světě, který to dokázal. V budoucnu se chce vrátit, prý i zvnou.

0: 7 hodin 42 minut je aktuální čas a dneska má narozeniny velká rocková legenda. Schválně, jestli poznáte, o koho se jedná. Kdo by neznal, anebo tohle? Jojo. Tak kdo pak to je?
1: Mick Jagger dneska.
0: Ano, 83 let, neskutečný Rolling Stones.
1: No, já jsem si tady k němu ještě našel, že on se vlastně celé jméno jmenuje Michael Philip Jagger, takže aha, to Mick je jenom taková zkrácenina toho. No a zajímavost ještě o něm, že on v roce 2003 byl britským následníkem trůnu princem Charlesem pasová na rytíře, takže on má právo využívat oficiálně ten titul Sir, takže Sir Mick Jagger.
0: On má právo úplně na všechno.
1: No, já si myslím, že určitě.
0: On je legenda prostě. Ježíš Maria, on je krásný. Na tom pódiu, ta energie z něj. Skvělý. Vypadat takhle v 83 letech. To bychom chtěli všichni. Za chviličku dalších skvělý krasavec. Lenny Kravitz, hele, mám tady samý chlapy. Regan Bowman, Calvin Harris. Tak něco i pro vás, pány, bude i Daša a Austin.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: já chci hrát na klavír.
1: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou neděli je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Se zaváděním evropské směrnice o transparentnosti odměňování Česko zaspalo. Domácí norma měla být platná již přes měsíc, přitom stále není přijatá a s platností se počítá až od ledna příštího roku. Jedná se hlavně o problematiku rozdílného odměňování mužů a žen na stejných pozicích. S letní turistickou sezonou v plném proudu se návštěvníci Chorvatska stále častěji setkávají s výzvou k přidání spropitného při platbě kartou. Dýško v restauracích a kavárnách bylo na Jadranu kdysi spíše dobrovolným gestem v hotovosti. Podle zahraničních médií i chorvatských dat se teď kultura mění. Podle údajů chorvatské daňové správy bylo v minulém roce prostřednictvím účtenek zaznamenáno přes 49 milionů eur na spropitném. To představuje nárůst o 58% ve srovnání s prvním rokem od zavedení tohoto systému v roce 2024. A pojďme také na sport. Z prvního místa dnes do velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Do první řady se vedle Norrise postaví i Charles Leclerc z Ferrari. Závod na Hungaroringu odstartuje už v 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Město Opava od začátku srpna zavede několik změn v organizaci dopravy a systému parkování. Cílem opatření je rozšířit počet parkovacích míst v centru, sjednotit pravidla placeného parkování a zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. Na vybraných silnicích bude upraven dopravní režim tak, aby bylo možné vytvořit nová parkovací stání.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Dnes očekáváme převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později naopak až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, a to zejména na jeho území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Absolutní maxima na odpoledne 34 stupňů Celsia.
4: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Dobré ráno, 8 hodin 4 minutky, pokračujeme dál. První ranní hodinku máme za námi, 5 dalších před námi, tak já doufám, že to bude skvělý. Spousty skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, však už to znáte, možná někdo už snídáte, někdo někam cestujete, ale bude horko, tak ať už děláte cokoliv, mějte nás sebou.
4: Hit

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Hit Radio s vámi 10 minutek po 8 a jdeme opět na takový ten příběh, který napsal zase sám život. Co takhle vysazování partnera u silnice? Chlap ve Francii pohádce s partnerkou zastavil na dálnici, nechal ji jednoduše vystoupit a prostě ujel. Pár se totiž vracel z dovolené a hádka vygradovala tak, že chlap prostě dupl na brzdu u krajnice a řekl jí, vypadni z toho auta. No a pak prostě ujel. Žádná benzínka, žádné parkoviště, jenom svodidla, kamiony, svištící kolem stovkou. Tohle asi známe možná všichni. Někdo z vás to i zažil. Kolikrát jste vy měli třeba ruku na klice a chtěli vyskočit jenom proto, že partner zase blbě navigoval, kecal nám ženským dořízení třeba, pouštěl blbou hudbu, anebo furt jen mlel pořád dokola to samé. Takže takhle, jo? Dokud se točí kola, mluvíme jenom o počasí nebo o krásných věcech. A mě by zajímalo, jestli máte vy nebo ve svém okolí nějaké historky, jestli se vám tohle opravdu stalo, že jste řekli zastav, vypadni, anebo vy jste utekli z toho auta. Jestli něco takového stalo, taky jsme se hádali, říkám, okamžitě mi zastav, já vystupuju. Vystoupila jsem, za půl hodinky se ale pro mě vrátil. Tak dejte vědět, 777 937 777. Těšíme se na vaše historky.
1: Hit Radio Orion.

0: Krásné nedělní ráno, 26. červenec, polovina prázdnin za námi, polovina před námi. Toto utíká, ale velmi, velmi rychle. Každopádně máme tady některé odpovědi na to, co jsem se ptala, jestli se vám někdy stalo, zdali jste vystoupili partnerovi z auta. Tak evidentně stalo, protože těch příběhů tady přišlo několik. Napsala třeba Irena, ano, stalo se, jednou jsem zastavila uprostřed křižovatky a opustila řvoucího bývalého, dnes už manžela, a vrátila se domů Irenka. Pak tady píše Lenka, ahoj Leonko, ano, stalo se mi to, hádali jsme se tak moc, že jsem mu řekla, ať mi okamžitě zastaví. Vystoupila jsem někde uprostřed pole, muž odjel, hodinu, dvě jsem tam seděla, vrátil se pro mě i s kytkou, takže to mělo šťastný konec. Ale ne vždy to takhle dopadne. To je jeden z těch lepších příběhů. Pak tady píše Petr, ano, jednou jsme se pohádali tak, že mi kecala do řízení, že jsem zastavil, řekl jsem jí, ať si sedne za volant, já jsem vystoupil a došel domů pěšky. Zdravím všechny posluchače, pevné nervy, jste super, rád vás poslouchám. Díky moc za všechny vaše zprávy, klidně pište dál, protože já se tady nad tím bavím. Hold, to je život, no. Každý z nás to někdy zažil nebo zažije.
1: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
2: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Without you. Ranní update. Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Nečekaný nález čekal na cestující v jednom z autobusů ve Velké Británii. Po příjezdu do cílové zastávky si řidič všiml opuštěné sportovní tašky, ze které se ozývaly zvláštní zvuky. Když ji otevřel, našel uvnitř malou opičku. Na místo okamžitě dorazili veterináři i pracovníci záchranné stanice. Muž v americkém státě Florida si prošel pořádným šokem, když v záchodové míse objevil obřího leguána. Zvíře se do domu zřejmě dostalo potrubím a záchranářům trvalo přes hodinu, než vystrašeného a velmi vzteklého plaza bezpečně vytáhli ven.
1: Tak co to máš do třetice? Opička, leguán a teď?
0: Teď se podíváme do Kanady, protože tam záchranáři museli vyprošťovat ne zvířátko, ale řidiče, který se během jízdy pokoušel zabít vosu uvnitř kabiny. Možná se vám to stalo taky. Své vozidlo ale pozor přitom poslal do výlohy místního pekařství. Nic se nestalo, proto to tady vždycky říkáme. Každopádně, možná jste to zažili v autě, že oháníte se vosa, no chvíli nedáváte pozor a bum, jste u koblih.
1: A přitom bychom tohle vůbec dělat neměli, protože když si nebudeme všímat, ona nám taky nic neudělá, ale chápu, že já bych reagovala úplně stejně.
0: To je přesně jak s tebou, no, prostě. Jo, když si nevšimáte, ona vám, přátelé, nic neudělá.
1: Jdeme hrát další skvělou muziku. Hezké ráno. Za chvilku už dopoledne. Tak díky, že posloucháte své Hit Radio.

Martin Garrix, Bon, No Sleep. Tady se lesbí, tady se žije, tady se raduje, tančí, zpívá, prostě všechno, co vás napadá.

0: pro partnery. Filipe, schválně, jestli se v tom najdeš, jo, já teda 100%. Jak my ženský vám máme říct, že jsme si koupili něco nového a stálo to balík? Tak jestli holky na to mají nějakou strategii, já úplně jednoduchou, jo. Mám tady takové čtyři. Přiznat jenom část ceny, což vždycky tak trošku projde, nadšeně vykřikovat, kolik jsem vlastně nákupem ušetřila, jo, anebo taky koupit zároveň nějakou maličkost i tomu partnerovi, že jako lásko, hele, a oni v akci měli pro tebe tohle, tak prostě to jsem musela vzít, no a ať je v tom vlastně namočený taky, že jo. No a nakonec se prostě tvářit šíleně proviněle, udělat takový ty psí očička a prostě lásko, ono to fakt stálo tak hrozně málo, ale když jsem k tomu vzala ještě tohle, tak to jsem prostě tam nemohla nechat.
1: Jako ale všechno to jsou dobrý taktiky. Za mě hodně záleží na tom, jestli si to doma budeš obhajovat, jestli máte peníze dohromady nebo zvlášť, protože ve chvíli, kde je máte zvlášť ženy, tak si můžete kupovat, co chcete, no, ale hodně domácností samozřejmě mají ty penízky dohromady, takže ženy potom, když si koupí kabelku, jako za 10 tisíc třeba, no, tak to musí teda být jako hustý.
0: No,
1: doma.
0: Počkej,
1: já to neznám
0: třeba,
1: z domova, jo, tohle.
0: Třeba ani těch 10 nestála, stála 20, jo, ale to by řekli, že 10.
1: A co kdyby stála 30?
0: To snad ne, už ne. To už se o toho vy, abyste kupovali takový ty Vuittonky a Chanelky a podobně. Ne, já na tohle nejsem, takže mě to jde úplně mimo.
1: Všechno dobrý taktiky za mě, ale nejlepší, co mě teda zaujalo, je, že jako koupíte něco i tomu chlapovi, jo, abyste to trochu zastínili, říct, hele, ta kabel jako byla dražší, ale to je jedno, ale tobě jsem koupila
0: tak,
1: a trošku se na to zapomene.
0: To je taková ta nejlepší výmluva, si myslím, takže holky, používejte tohle, anebo jestli máte vy nějakou osvědčenou taktiku, tak se o to podělte a napište nám to.
2: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.

0: Milí Čeladňané, i vy přes polní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, je skoro 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Registrační značku ze starého auta si v budoucnu budete moci nechat i přikoupit nového a namontovat si na něj. Navíc by se vše mělo dát vyřídit i z pohodlí domova. Počítá s tím totiž novela zákona o silničním provozu. Vláda by ji měla projednat v pondělí. Tento systém na majitele je třeba i v Německu, Švýcarsku nebo Rakousku. Německá policie pátrá po 21-letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena. 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu. Motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok. A pojďme také na sport. Vít Přindiš je mistrem světa v kajak krosu a rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitrio Markse. Na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City tak česká výprava získala 3. zlatou medaili a celkově 7. cenný kov. Olga Samková skončila v malém finále 2. a celkově tak obsadila 6. pozici. Kateřina Beková, Jakub Krejčí i Matyáš Novák vypadli ve čtvrtfinále. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou aktuálně naplněné z 85 až 100%. Průtoky v tocích jsou na některých místech velice nízké. Státní podnik povodí Odry zatím ale nepředpokládá, že by bylo nutné omezovat odběr vody. Údolní přehrady v oblastech Beskyd a Jeseníků mají v létě klíčovou roli pro dostatek vody v řekách.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Dnes na startu dne převážně bude polojasno až oblačno, později naopak až zataženo. Do pozdního odpoledne čekáme jen přehánky, ale večer se můžou objevit také bouřky, tak pozor na to. Co se týče počasí, dnes už tropické až 34 stupňů Celsia.
9: Hit Rádio.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
11: Hezké dobré nedělní dopoledne, narozeninová ruleta opět čeká na někoho z vás, tak jak jste zvyklí v sobotu a v neděli mezi 9. a 10. hodinou. I dneska tam máme nezapomenutelný zážitek, hlavně i pro vaše domácí mazlíčky. Tak se těšte, do té doby Poetika nebo třeba Depeche Mode právě teď.
10: Hit Rádio Orion.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: ztrácí.
1: 9 hodin 8 minut aktuální čas. Pokud dneska jedete na takový ten klasický nedělní oběd k babičce, k dědečkům na návštěvy, tak bacha cestou zpátky. Je tady totiž epidemie spací nemoci. Takzvaně BESIP a dopravní experti dnes vydali varování před skokovým nárůstem mikrospánků na dálnicích. Mýmu kamarádovi se to stalo a je to opravdu něco hodně nepříjemného, tak opravdu pozor na to. Ukazuje se, že největší problém není jen noc, ale polední pauza na jídlo. My Češi jsme mistři, v sebemučení, co si budem. Máme pocit, že když nedáme cestu do Chorvatska nebo k Baltu na jeden zátah bez střídání řidičů, tak jsme selhali jako řidiči. Máte na to nějaký trik, dejte klidně vědět. Zkoušela jsem úplně, ale úplně všechno. Každopádně třeba stažené okýnko, že jo, vítr ve vlasech, hlasité techno, drum and bass a podobně, zpívání, facky do obličeje, zastávky, nic z toho nefunguje. Tak dobře jako 15 minut spánku na parkovišti. Radši si je dopřejme a budeme se cítit o 100% lépe. Dejte klidně vědět, my vám posíláme další skvělé.

0: Eagle Eye Sherry Safe Tonight, Hit Radio s vámi. Tak to tak vypadá, že se asi nejspíš bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže volejte právě teď na 800 937 937, do té doby si dáme Black Eyed Peas nebo Taylor Swift.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun

0: skvělé ceny a vždycky něco navíc.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
3: Mami, já chci hrát na klavír.
4: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? VKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Troyer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Troyer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Troyer. Beskydy jako na dlani.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Venku je na nule, Čvinářský hit rádio s vámi. Půl desátá je tady. To znamená, že jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety a to právě teď. Tak my se ptáme s Filipem, halo, halo, kdo je tam? Aha, takže asi nikdo, vypadlo nám to. Tak aktuálně je telefonní linka volná, volejte na 800 937 937 a to právě teď. Já jsem zvědavá teda, koho budeme mít jako druhého volajícího, protože nám to tady bohužel vypadlo. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Peťo, odkud voláš?
1: Ostravy.
0: Z Ostravy, a co děláš?
1: Ježíš, právě jedu k babičce.
0: Jedeš k babičce, takže jsi v autě?
1: Ano.
0: Tak opatrně za volantem a prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny.
1: Já budu mít narozeniny, to je blbe, že?
0: A kdy?
1: 15.8.
0: 15.8. Dobře, tak v tom případě budeme hrát pro tebe, tak jdeme rovnou na pravidla, jo? Ta jsou následující, tady už zadávám do našeho chytrého počítače datum 15.8., kdy budeš mít narozeniny. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s tímto datumem a budou to hity, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, my ti ho zahrajeme a taky ti popřejeme všechno nejlepší. Nemůžeš se jenom k jednotlivým ukázkám vracet, jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme, taky ti popřejeme všechno nejlepší. Nemůžeš se jenom k jednotlivým ukázkám vracet, jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme právě teď.

0: hlavně, ať tvým životem prohází jen samá dobrá nálada, skvělí lidé okolo tebe, protože i to je důležité, a hlavně mít milující rodinu, a chválíme, že jedeš za babičkou, protože to je taky skvěle strávený čas. Takže všechno nejlepší za celý Hit Radio od nás. Uži si potom svůj narozeninový den, byť je až 15. srpna, ale to nevadí.
1: Ano, je to za chvilku. A já se ještě přidám, že ti přeju hodně nás, protože my jsme tady včera měli posluchačku, která svému partnerovi přála hodně mě, mu řekla. Tak já ti přeju hodně, hodně nás jako Hit Rádia té skvělé muziky. Každopádně, Péťo, samozřejmě není to všechno, co tady pro tebe máme. Guns N' Roses pošleme za chvilku za tebou, ale máme tady i nezapomenutelný zážitek od firmy na zážitky. A zeptám se, máš nějakého domácího mazlíčka?
2: Mám, tady je vedle mě zrovna.
1: A koho? Pejska, kočičku?
2: Pejska.
1: Tak v tom případě od firmy na zážitky dostáváš fotografování domácích mazlíčků.
2: Je to krásné.
1: Nejkrásnější okamžiky života jsou často neopakovatelné, takže se můžete spolu zvěčnit a je to něco, co ti zůstane na pořád. Tak nám taky vydrž na telefonu, ať víme, kam to poslat. A teď už.
2: Ano.
1: Don't cry. Guns N' Roses pro tebe. Měj se krásně, šťastnou cestu.
2: Děkuji moc krát.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: From the Bottom Linkin Park. Troška rokovější verze. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělých hitů jako David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Ed Sheeran a nebo taky tahle kráska. Shine bright like a diamond. Tak přesně tohle si dáme za moment. Rihannu a její Diamond. Hit.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz. Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Kam o víkendu? Přece do Beskyd. Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou

0: 300 korun. Více na www.kodis.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli je 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Německá železnice vyhlásila válku opilosti na nádražích. Od poloviny října bude na všech zhruba 5400 stanicích v zemi platit plošný zákaz konzumace alkoholu. Dopravce tímto krokem reaguje na rostoucí počet incidentů a sílící agresivitu vůči cestujícím i personálu. Zákaz se ovšem netýká nádražních restaurací, barů a ani samotných vlaků, kde se alkohol nadále podává. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. Loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. Fotbalisté Slávie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou a na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Usilovat budou o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. V 17.30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Olomoučtí vědci vyvinuli metodu, která s pomocí umělé inteligence umožní z rozmazaných optických snímků získat detaily, jak jsou pro běžné přístroje prakticky neviditelné. Stejný model AI podle autorů z přírodovědecké fakulty funguje při zpracování astronomických i mikroskopických dat bez nutnosti přizpůsobení konkrétnímu přístroji.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dnes počátku dne jasno až polojasno, odpoledne se začne zatahovat, můžou přijít také přehánky, večer, možná i bouřky, no a nejvyšší je odpolední maxima 34 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: 3 minutky po 10. pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů, Rose, Bruno Mars a Paté, anebo taky teď už Coldplay, kteří nás vezmou do ráje, tak si ten dnešní den užívejte naplno.
2: Hit Radio Orion,

Hit Radio stále s vámi, hezký dobrý den. Představte si, že po 38 letech zjistíte, že vaše máma vlastně není vaše máma. V nemocnici v USA stačila jedna jediná chyba sestry a dva kluci si prohodili osudy. Představte si, že až na 38 let. Celé to prasklo úplnou náhodou, když jeden z těch chlapů dostal k Vánocům takovou tu populární krabičku na testy DNA. Tak čekal, že se dozví, jestli má předky v Irsku nebo někde, Bůh ví kde, ale místo toho zjistil, že je nemá ani doma. Takhle zjistil, že 38 let žil život někoho jiného. Našel pak to druhé dítě, jak se říká. Zjistili, že vyrůstali jen kousek od tebe, od sebe a chodili do stejných škol, ale každý pod jiným jménem a v jiné rodině, než kam patřil. Tak prostě dokážete si to někdo vůbec představit, že 38 let vám říkají, že jste černá ovce rodiny a vlastně vy byste nebyl ani v takovém tom blbým stádu, no? Kolik takových záměn se asi děje? Kolikrát se tohle stalo? Znáte někdo nějaký takový případ? Napište nám o něm. Jak to máte vy? Jste fakt podobný tátovi a mámě? Já teda rozhodně jsem, můj syn je taky, celá kopie mě. Takže tady je to naprosto v pořádku. A jak je to u vás doma? No dejte vědět, no. Teď už další muzika.

0: Krásné nedělní dopoledne, 11:45. Nám tady píše posluchačka Monča. Ahoj Leonko, ahoj Filipe, já bych vás chtěla vidět, jak vypadáte. Hlasy už znám, ale vůbec nevím, jak vypadáte. Díky moc, kde vás najdu? Hele, takhle, já si říkám, v dnešní době sociálních sítí je to strašně jednoduchý. Nebo zeptat se strejdy Googla.
1: No, ale já nevím, jestli to právě jako chceme, že jo, vůbec, protože já si myslím, že konkrétně my dva máme lepší hlasy, než jak vypadáme teda.
0: Že jo,
1: no,
0: hlavně po ránu.
1: Může se posluchačka podívat, já jsem zapomněl jméno, jak se jmenuje posluchačka?
0: Monika.
1: Monika, tak Mončo, můžeš se na nás podívat, prosím tě, normálně na Instagramu, jo? A my jsme se ještě takhle tady s Lenkou rozhodli, že uděláme pro vás vlastně takovej výměný obchod, jo. Když nás začnete sledovat na Instagramu, tak my vám ten follow vrátíme.
0: Fakt?
1: Jo, uděláme. No tak jo. Takže nás tam najdete jako Lea potržítko Giongiosi, anebo Filip Lejcek u mě. Já tam mám teda Filip Kůzi, ale to nomé Filip Lejcek taky vyhledáte. Tak se podívejte, prosím vás, a kdybyste se lekli, tak ten follow dávat nemusíte, jo? Ten obličej sledovat nemusíte každodenně potom.
0: Hele, tak jo, ale já mám ještě jednu podmínku. Nezapomeňte sledovat naše Hitrádio, protože samozřejmě naše Hitrádia nás je víc, ale teď vysíláme do celé České republiky, tak budeme rádi, když nám tam dáte ten follow, protože opravdu i na těch sociálních sítích se děje docela dost i zábavného. Já tam mám třeba vtipný videa s Mirajem nebo Tomášem Klusem teď z Hradu. Takže se můžete podívat. Takže ještě jednou Filip Lejcek, Lea potržítko Giongiosi a hlavně naše Hitrádio.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kirchner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
3: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Cash. Hodně silné hudební espresso macchiato. Posloucháte Hit Radio a díky, díky, díky, protože, přátelé, vy, co nás posloucháte, jste naprosto neuvěřitelní, protože my jsme tady s Filipem před chviličkou, nebo Filip dostal takový nápad a vyhlásil to, že pojďme se vzájemně sledovat na sociálních sítích, konkrétně na Instagramu, kde je Filip jako Filip Lejček, já tam jsem jako Lea Giongiosi a naše Hit Radio. A to je masakr, co se teď stalo na těch sociálních sítích. A řekl si, že vlastně, kdo nám dá takhle ten follow, ano, tak my vám ho vrátíme. Což se vlastně děje a my jsme úplně v šoku, kolik lidí zareagovalo. Takže tak, děkujeme.
1: Já jako v 11 jsem měl dělat původně zprávy, ale už jdu domů teď, protože já už se budu věnovat jenom spolupracím. Takže vám děkujeme. Oficiálně oznamujte konec tady na Hit Radio a už jsem oficiálně influencer. Než mi tam přibude vlastně ještě 20 lidí, jak mi to stačí. Ne. Děkujeme moc samozřejmě. Samozřejmě se taky můžeme i dívat na to, jací lidé poslouchají Hit Radio, a to je zajímavý, to je různý skupiny. Teď jsem tam viděl nějakého klučinu, který třeba chytá ryby, tak jsem si pustil nějaký videa. Byla tam třeba i holčina, který byl určitě třeba tak 17, pak paní kolem 50 let,
0: hele,
1: takže
0: a
1: je to rozmanitý.
0: Já tady třeba copánky od Maky, tak slečna dělá prostě krásný copánky, anebo na...
1: 17, pak paní kolem 50 let,
0: hele,
1: takže je to rozmanitý.
0: Já tady třeba copánky od Maky, tak slečna dělá prostě krásný copánky, anebo náramky tady nějaká paní vlastně.

0: publikum Hit Radio vlastně má.
1: A je právě super, jak jsi říkal, že se můžeme podívat, jak i naši posluchači vypadají, jak i ta věková kategorie je různobarevná, prostě od dětí, mládeže, generace Gen Z, mileniálové, devadesátky, i starší ročníky, je to prostě skvělý. Takže pojďme klidně pokračovat dál, Lea Giongiosi, Filip Lejcek a hlavně naše Hit Radio a my vám tam to follow hodíme zpátky. A jako odměnu a takovej dáreček vám posílám song pro vás všechny, přátelé, kamarády, naše posluchače, protože my jsme taková jedna velká hudební rodina.

0: Ellie Goulding, Still Falling For You. Hezké dopoledne, budeme hrát hity na přání k vaření jenom podle vás, protože vy jste prostě neskutečný. Nám se normálně zbláznily ty sociální sítě, za což děkujeme. Opravdu se snažíme každému takový ten like nebo follow vracet, protože nikdy nevíme, kdy se můžeme inspirovat něčím vzájemně. Takže je to super, díky moc. No a vy si pište, co byste rádi slyšeli z éteru. Strašně rádi vám zahrajeme. Na 777-937-777. A taky co dneska dobrého budete vařit, baštit. A my vám k tomu posíláme J-Lo, nebo taky Stumbling In a Mirai.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
8: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejná

0: Kermice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděle, za chvíličku 11. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, tedy o 22% více než ve stejném období loni. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních receptů než za celý loňský rok. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová postoupily do finále turnaje Pro Tour Challenge v čínském Shanglu. Nad Američankami Molly Philipsovou a Molly Shovovou, které ve čtvrtfinále vyřadili sestry Kateřinu a Anu Pavelkovi, porazili 21-13 a 21-14. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Město Opava od začátku srpna zavede několik změn v organizaci dopravy a systému parkování. Cílem opatření je rozšířit počet parkovacích míst v centru, sjednotit pravidla placeného parkování a zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. Na vybraných silnicích bude upraven dopravní režim tak, aby bylo možné vytvořit nová parkovací stání.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, a to v těchto chvílích odpoledne se začne zatahovat a na některých územích Čech bude také pršet, spíše v rámci přeháněk, večer můžou přijít bouřky. Odpolední maxima na 34 stupních Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: Hity na přání k vaření startují právě teď 3 minutky po 11. Tak co pak budeme hrát? Bude Pink, taky Bob Sinclair, typicky letní pecka, o kterou jste si napsali. A 777-937-777, to je to číslo, na které můžete posílat hlasovky, psát na WhatsApp nebo klasickou SMS-ku. A my jdeme hrát.
2: Hit Radio Orion.

z Eteru Hit Rádia, neděle, 11 hodin, 9 minutek k tomu. Hezké dopoledne. Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Máme tady přáníčko od Lukáše. Ahoj Leonko, dneska vařím, co dům dá.

ženská a vím, že jí tohle udělá radost. Zahraj Shakiru, Burna Boy, takže to zahraju, přáníčko splníme a taky budou One Republic pro Péťu s Wendy, kteří si o to napsali, tak volume doprava a jdeme na to. Silvinko.

0: dál, chodí nám spousty SMSek. Ahoj Lonko, prosím, zahraj Ritu Oru, Liama Payna, dneska grillujeme na zahradě, bylo by to pro Jiřku Tomáše a taky Rudu. Děkujeme moc, dobře, zahraju. Doplně taky BB Rexa a Faithless, no a co bude dál, napište si 777-937-777.
1: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skutry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
8: Outlet Arena Moravia. Slevy po

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takže dáme přednost teď k vám, nebo vám volajícím, na 800 937 937 a volat můžete právě teď. Pokud chcete někoho skrz éter Hitrádia pozdravit, popřát mu krásný den, anebo se taky podělit, co dneška vaříte, tak linka je aktuálně volná. Takže 800 937 937 a já vám zahraju, cokoliv si přejete. Mezitím můžete psát samozřejmě i SMSky, ale teď dáváme přednost vám volajícím. Takže hezké dobré dopoledne, kdo tam?
1: Já tě zdravím, Leo, tady Ríša.
0: Ríša?
1: Ano.
0: Ahoj Ríšo, odkud voláš?
1: Z Lukavecu Hořic, pod Krkonoší.
0: Pod Krkonoší, tam je krásně.
1: Pod Hořic, ano, samozřejmě.
0: A co se tam dneška vaří u vás doma?
1: To šťouchaný brambory, vepřový a mazolky.
0: No krásný. A co zahraju? Co udělá radost?
1: Uděláme třeba zahrát kabáty, báru.
0: Dobře, já si to tady najdu. A pro koho to bude?
1: Tak pro manželku, která je u Plotny.
0: Aha, jak se jmenuje manželka?
1: Zuzka.
0: Zuzka nebo Lucka? Zuzka?
1: Zuzka.
0: Zuzka, takže pro Zuzanku a ještě pro koho?
1: Pro Zuzanku, bude to potom pro Ondru a Matku.
0: Ano.
1: Marču, Toma a Adámka, který jsou na dovolený.
0: Užívají si léta. Jasně.
1: Tempu Kristýna.
0: Ano.
1: No všechny, co mě znají, a pro všechny záchranné složky, hasiči, policie a...
0: Skvělý. Tak děkujeme moc a Bára letí za vámi do Podkrkonoší. Ahoj a dobrou chuť k obědu. Ahoj. Ahoj.

0: Dopoledne jdeme na vaše SMSky. Ahoj Leonko, moc rádi tě s maminkou posloucháme a moc si to užíváme. K obědu budeme mít čočku, kterou maminka připravuje. Tak bych pro ní poprosil něco od Michaela Jacksona. Děkuju moc. Je pravda, že Michael Jackson se nám tady opakoval několikrát, takže slibuju, že něco takového zahrajem. Taky bude Lady Gaga, Bohnouti z vás českých bohémů. O to jste si napsali a nebudou chybět ani Liquido a Narkotik. Tohle všechno do pravého poledne.
1: Radio. 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.

si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu.

teď mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

0: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak nesejte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Dva měsíce poté, co vláda zásadně omezila dotace na renovace rodinných domů, jsou znát první dopady tohoto kroku na hodnotu nemovitostí. Ačkoliv ceny v průměru stále rostou, majitelé starších domů určených k rekonstrukci musí při prodeji přistupovat ke 100 000 slevám. Kupci se tak snaží získat peníze, které jim dříve vyplácel stát. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Z prvního místa dnes do velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Do první řady se vedle Norrise postaví Charles Leclerc z Ferrari. Závod na Hungaroringu odstartuje v 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou aktuálně naplněné z 85 až 100%. Průtoky v tocích jsou na některých místech velice nízké. Státní podnik povodí Odry zatím ale nepředpokládá, že by bylo nutné omezovat odběr vody. Údolní přehrady v oblastech Beskyd a Jeseníků mají v létě klíčovou roli pro dostatek vody v řekách.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
10: Na většině území je sice zatím jasno nebo polojasno, ale odpoledne se začne zatahovat, místy by se mohly objevit také přehánky a večer případně i bouřky. Odpolední maxima však už tropické a to na 34 stupních Celsia.
13: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
14: Tak hezké dobré nedělní odpoledne, 26. červenec. Doufám, že máte výborné ty vaše nedělní obědy. Nechte si chutnat, pokud právě obědváte, my vám k tomu budeme hrát. Do 13. s vámi Lea Děnděši, tak co takhle Nickelback pro vás právě teď?
13: Hit Radio Orion.

0: Krásné nedělní odpoledne, zítra už start nového týdne, pondělí. Tak bacha, kafe v kanclu už prý nestačí. Gen Z se musí nakopávat holt jinak, aspoň to teda tvrdí opět jakýsi.
1: Vědci.
0: Jo, podle kterého každý pátý mladý kouří marihuanu přímo na pracovišti, v kanceláři jako reakci na stres z pracovního tlaku. Předchozí generace se totiž klepala po 7. espressu a měla tak trošku náběh na infarkt, co si budem. Oni jsou vysmátí a v klidu. Akorát teda takový ten moment, když vám šéf zadává úkol a vy přemýšlíte, jestli na nás mluví česky, anebo už je asi moc hulenej. Nevím, jak to prožíváte, vy dejte klidně vědět a já vám posílám další skvělé hity.

0: Lukáška.
1: Krásné nedělní odpoledne, přejeme vám taky dobrou chuť, pár minutek po poledni, tak si nechte chutnat. Zítra start nového týdne, to znamená, že u nás ve snídani šampionů v rychlé pětce probíhá o prázdninách stále soutěž. Stále vám rádi děláme radost, rozdáváme dárečky a o co hrajeme tentokrát už zítra ráno? Ve hře jsou všechny skvělé online kurzy šéfkuchaře Přemka Forejta. Vy ho máte rádi, tak my vám uděláme radost, tak rozhodně zítra vstávejte s námi.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio Orion. Hit Radio.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Milí Čeladňané, i vy přes polní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak nesejte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
7: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Trojer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Trojer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Trojer. Beskydy jako na dlani.
8: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné odpoledne a pokud někdo z vás nebyl ještě na dovče, tak na ní ani nejezděte, protože je to zbytečný. Podle čerstvé zprávy si na ní totiž opravdu odpočine jeden člověk ze tří. Taky se ukazuje, že žijeme vlastně v takové tak trošku divoké době, že dva týdny jsou na relax opravdu málo. A prý, jestli se chceme dát dohromady, máme vypadnout alespoň na 3 týdny. Já bych řekla, že to je krásná teorie. Každopádně představte si, že před kolegy v práci naznačíte, že odjíždíte na 3 neděle. To by vás na ty 3 týdny odvezli rovnou na jibku, ne?
1: Hit Radio Orion.

0: Jo, pojede s vámi dál, ale já se bohužel musím pro dnešní den rozloučit, protože náš společný čas je u konce, ale po 13. hodině s vámi bude naše skvělá kolegyně Káťa Pechová, tak si užívejte neděle a nezapomeňte zítra vstávat s naší snídaní šampionů. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu. 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
5: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda zítra asi odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Vláda se domnívá, že lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřeby. Volby. Cena zlata klesá. Od lednového maxima přes 5400 dolarů za unci klesla na zhruba 4050 dolarů. Žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí 2013. Navzdory současnému poklesu je ale zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3% dražší. V pražských Letňanech dnes na turné I Am Back vystoupí americký rapper Pitbull. Umělec kubánského původu patří k nejpopulárnějším zpěvákům současnosti. Jeho nedávné vystoupení v londýnském Hyde Parku navštívilo 70 tisíc lidí. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Shanglu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily ukrajinský pár Davidovová a Chmilovová 2-1 na sety. Jakub Sépka s Jiřím Sedlákem nakonec obsadili čtvrté místo.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
10: Nedělní odpoledne bude převážně oblačné, v jižní polovině území se mohou objevit taky přeháňky, večer je potom ta šance na srážky vyšší, ojediněle se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty opět hezky letní 27 až 32 stupňů. Hezké odpoledne, s vámi už Kateřina Pechová, doufám, že máte skvělou neděli. Nohy nahoře, něco dobrýho v ruce, no a k tomu další hity. Za chvilku s námi One Republic a právě teď Black Eyed Peas, I Got a Feeling, tak si to užijte.

Rádia. Krásné odpoledne. Možná už jste si všimli, jo, že v obchodech začaly velké sezónní slevy. To je jasný, půlka léta už se jakoby přeléváme, takže teď už se začnou vystavovat věci do školy, jo, no a pak už postupně mikulášové, čokoládový a tak dále. Má to určitý možná i jako význam, protože si vemte, že se blížejí ty Vánoce, jo, a zároveň jsou tam sezónní slevy. Takže možná nechtějí vaši příbuzní zrovna zlevněný ratanový křeslo, ale když jim ho koupíte, co udělají? Vůbec nic. Zkuste to využít, ona taková nová sekačka. Se bude příští rok hodit, jo? Že už ji nepoužijou letos v zimě asi blbě, že jo? To nevadí, to nevadí. Musíte přemýšlet chytře, jo? Tak až půjdete do obchodu, nelekejte se. Prostě ty obchody jsou vždycky o dost napřed. Do uší teď reje.

0: B.O.B. a Hayley Williams, posloucháte Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, čtvrt na dvě, doufám, že jste spokojený po obědě, pohodička, žádný stres, jo, těch posledních pár hodin víkendu si užít. S těmi nejlepšími hity, ideálně. No a o soundtrack se vám samozřejmě postaráme my 10,000 Maniacs, taky Pitbull nebo Eva Farna už za chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: NFK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
4: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
5: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Miraj, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Na pozor, pozor, jo, opět další znamení, že ufoni by přece jenom mohly existovat. Já tomu třeba věřím, jo. Takhle, proč o tom mluvím, jo? Na Marsu teď objevili vědci velké solné jezero, což může znamenat šanci pro mimozemský život. Takhle, solné jezero, jo, tak to by se nabízelo, že to vyplakali nějaký krásný mimozemský ženy a jsou smutný z toho, že tu nemůžou být s náma. Jo, pánové určitě po vás prahnou šest rukou, šest nohou, takže perfektní partnerka. No nic, každopádně ano, je to další znamení, že by to mohlo jít, jo. Uvidíme, s čím přijdou vědci dál, budeme jim samozřejmě držet pěsti a my zůstaneme při zemi, jo?

0: Jax Jones a Fireboy DML, posloucháte Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, 13 hodin 40 minut, venku takové specifické počasí, čeká nás ale pozor, opět tropický týden, takže je na čase se na to začít psychicky připravovat. S námi douší další hity už za chvilku, Offspring, taky Disturbed nebo Miley Cyrus. Hit Radio.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormehem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
2: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné Ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
1: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Češi si oblíbili farmářské trhy. Pro menší zemědělce představují důležitý, byť většinou doplňkový odbytový kanál, kde mohou za produkty získat vyšší cenu než při dodávkách do velkoobchodu. Zákazníci na trzích oceňují především lokální původ potravin, jejich čerstvost a přímý kontakt s producentem. Vyplývá to z ankety mezi obchodníky, potravináři a zemědělci. A teď je něco k Bitcoinu. Jeho cena by se ve druhé polovině roku mohla výrazně zvýšit až k 90 tisícům anebo 100 tisícům dolarům. V současnosti je to zhruba 65 tisíc dolarů. Uvedli to analytici a experti. Ve věku 680 let zemřel výtvarník a bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák. Patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, ale i hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Bývalý mistr světa v profesionálním boxu těžké váhy Anthony Joshua se vrátil vítězně do ringu 7 měsíců po tragické autonehodě v Nigérii, při níž přišli o život 2 členové z jeho týmu. 36-letý Brit knokautoval v Riádu ve druhém kole Albánce Prengu, i když se předtím po jeho úderech ocitl 2x na zemi.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: Dneska nás čeká převážně oblačno, na jihu se mohou vyskytnout taky přehánky, večer je šance na přehánky vyšší. No a ojediněle se dnes objeví i bouřka. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Krásné odpoledne, 2 minuty po 14. Doufám, že si užíváte krásnou, i když zamračenou neděli. Ty nejlepší hity k tomu samozřejmě máme. Tohle je Adele, Rolling in the Deep.

Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pomalu, ale jistě se nám vracejí vedra, jo, to je jasný. A nejhorší to je ve chvíli, kdy se snažíte usnout a nejde to. Prostě sebou mrskáte ze strany na stranu a už se jenom modlíte, abyste usli. Tak mám tady nějaký tipy, který by měli zabrat, až to budete chtít večer zabalit, jo, jako jít do postele. Nakrájejte si na plátky okurku, salátovku a přiložte si ji na oči. Údajně to sníží tělesnou teplotu a uklidní oči. Až to budete krásnější. K tomu byste si měli vzít nějaký kvalitní pyžamo, protože spát nahý v horku nepomáhá. To je jasný, že jo? Kůže na kůži, jo, teď, no, to je strašný. Na závěr, měli byste myslet na něco studeného. Jo, takže usínáte a teď si představujete třeba, jak se válíte ve sněhu, jo. Jak prostě na vás dopadají třeba voda, víte, jako u vodopádu, jo, to by mohlo být úplně fantastický. Pozor teda na množství té vody, na kolik myslíte, aby vás to nezvedlo, a na studené pivo určitě nemyslete, pač to by vás z té postele asi spíš zvedlo. Tak držím pěsti a přeju nám spoustu klidných, chladných nocí a teď už Offenbach a Be Mine.

0: Jste zítra rádiem za námi Nea a Samsey.
1: Přeju krásnou neděli, 14:15. Pohodička, pondělí ještě daleko, jo, nenechte se tím vystresovat, prosím vás, ještě stále zbývá pár hodin na to využít toho víkendu, jo, a třeba si i doopravdy odpočinout, takže jestli jste teď chtěli jít skládat prádlo, nedělejte to. Ale chtěli jste jít něco dělat, že jo? Ne, ona to počká do pondělka, nebojte. Pretenders, taky Coldplay nebo Robin Schulz, už za chvilku.
2: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Deník Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Mami, já chci hrát na klavír.
4: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Prosím vás, pokud vyrážíte na dovolenou autem po evropských dálnicích, tak se obrňte, jo, připravte si pevné nervy, pro jistotu možná i prší nebo třeba pletení do auta, jo, bude se to hodit, protože na řidiče čeká příští víkend pekelný provoz. Bude to šílený, protože právě tímhle víkendem bude na evropských silnicích a dálnicích vrcholit prázdninové cestování, jo, protože pro poslední země začínají prázdniny, spousta lidí se vrací, jo, tak jenom prosím vás, ještě než usednete do auta, nádech, výdech, klid, hlavně se nenechat vytočit. Držím pěsti, dávejte na sebe pozor a já posílám další hity. Tohle je Poetika a Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

Just be good to me, Karma, Féteru, Hit Rádia, krásné odpoledne. A krásnou neděli, jo, já vím, odpočet je jasný, jo. Všichni víme, ale třeba patříte mezi tu šťastnou část, který teďkon začíná dovolená. Jestli jo, tak si to užívejte, ale jakože fakt hodně. Nebuďte úplně škodolibí na ty, co musí do práce, jo, ale užívejte si to, jako fakt intenzivně. Uvědomujte si to, že vy nemusíte.

0: Nemusíte, ale doufám, že si užijete další songy Chinasky nebo Shawn Mendes už za chvíli.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
4: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V nemocnici ve Štýrském Hradci včera zemřel Čech, který havaroval na dálnici A9. 50-letý muž v Rakousku narazil s vozem do svodidel. Zranění utrpěla i jeho žena a dcera. Obě nadále zůstávají v péči lékařů. Po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici dnes dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazašské stepi. Informovali o tom zahraniční tiskové agentury. Astronauti hladce přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 jihovýchodně od kazachstánského města Žeskazgan. Včerejší útok při manifestaci za práva komunity LGBT v Berlíně byl podle všeho islamistický terorismus. Na tiskové konferenci na místě činu to dnes řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Útok si podle něj vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Podezřelý útočník, 21-letý Abdul B., je stále na útěku. Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf se tentokrát na pětistovce musel spokojit s bronzovou medailí. Kajakářka Barbora Janotová přidala na šampionátu v Šegedu mezi juniorkami k titulu na kilometru z poloviční trati rovněž bronz.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: V noci nás čeká oblačno, místy polojasno, mohou se vyskytnout taky přehánky, dokonce i bouřka, nejnižší teploty 20 až 15 stupňů. No a zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, postupně k večeru budou ale srážky oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 a na jižní Moravě až 28 stupňů. Hezké nedělní odpoledne, 2 minuty po 15. S vámi stále Kateřina Pechová a co víc, ty nejlepší hity pro vaše uši. Za chvilinku Bruno Mars a romantika Marry You. Teď je tady ale Pink a Runaway.

0: Je to prostě romantik. Bruno Mars a Mary You v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne, 9 minut po 15. Všechno takový normální, už jsme si řekli, čas teď na něco zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Pokud byste vykopali tunel skrz celou zemi a skočili do něj, padali byste na druhou stranu přesně 42 minut. Dobré, že?
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Rehab v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Krásnou neděli hlavně, 15:45. Jo, všimáte si, jak to postupně, jak se to blíží? To je strašný, co? Čas je neúprosný. Ale nevadí, nevadí, vy to zvládnete, jo. V pohodě, dneska se skvěle vyspíte, bude to úžasný spánek, takovej ten, který vás konečně po celém tom náročném víkendu dobije a zítra se vzbudíte a bude vám skvěle. Jako takhle, možná kecám, ale doufám, že ne. Jednu jistotu mám, že tu pro vás mám ty nejlepší hity. Za chvíli Avril Lavigne, taky Alex Warren nebo Elton John.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Elton John a Dua Lipa, Féteru Hit Rádia. Mimochodem, psí hotely teď extrémně frčí. Já se nedivím, protože vy jedete na dovolenou, tak dáte pejska tam, jo. Oni vám je krmí, starají se o ně, občas vám pošlou na dovolenou i fotku, že pejsek je naprosto nadšený. Za mě úplně skvělý nápad. Bohužel je to tak skvělý nápad, že jsou všechny na dlouhou dobu dopředu zablokovaný, protože prostě to lidi milujou, jo, protože ví, že se o jejich mazlíčka, miláčka někdo kvalitně postará. Tak jenom můžete připomenout vašemu mazlíčkovi, jestli i u vás doma je váš pes taková trošku rozmazlená královna celého domu, že taky by mohl jít někam mezi spolubydlící, jo, že to všude není takhle easy, jak to má doma, jo. No každopádně, pokud to plánujete využít, tak ideálně teď si to objednat na příští rok, jo?

Henderson na Rudimental tady na Hit Radio. Za chvilku nás čeká zpěvák, který se teď poprvé představil v Česku, jo. Na Kalnes of Ostrava, bylo to geniální, já jsem tam teda nebyla osobně, ale pokud někdo jste stejně jako já z toho smutnej, že jste to nezažil naživo, tak skvělá zpráva, protože jak přijel poprvý, už to bude furt. Hele, minimálně v březnu 20. přijede opravdu sem k nám, vystoupí v Praze rovnou v O2 aréně, nedivím se, protože tohle, málo kdo by to nechtěl zažít, takže my si ho za chvíli dáme. To je tak, když se spojí dokonalej hlas a charisma.

0: Tedy Swims už za chvilku k tomu Simple Plan nebo Leony.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.

0: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Trojer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Trojer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Trojer. Beskydy jako na dlani.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Meteorologické přístroje dnes brzy ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů. S nimiž nyní bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Populární obchod tedy s rozmanitým sortimentem stáhl v Česku z nabídky pánek. Při testu se totiž zjistilo, že z jejího povrchu se mohou do potravin uvolňovat nespecifikované částice. Konkrétně se jednalo o výrobek Netvok s průměrem 28 cm za 200 korun. Zpěvačka Katy Perry zuří. Její hit Firework, totiž administrativa amerického prezidenta Trumpa, použila jako hudbu k videu na sociální síti TikTok. Klip zachycuje americké vojenské údery na cíle v Iránu. Katy se proti použití videa v souvislosti s bombardováním důrazně ohradila. Tuto skladbu podle svých slov napsala jako hymnu naděje. Fotbalisté Slávie zahájili cestu za mistrovskou obhajobou. Aktuálně hrají se Slováckem. Usilovat budou o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. V 17.30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: V noci nás čeká oblačno, místy polojasno, mohou se objevit přehánky a taky výjimečně bouřka. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, zítra potom proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka. K večeru potom budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě až 28. Krásné nedělní odpoledne, 2 minuty po 16. Doufám, že si užíváte krásný volný den. A pokud pracujete, tak se držte. Teď už Carly Rae Jepsen.

Krištof a Dominika Láďa Féteru Hit Rádia. A pánové, teď vám udělám radost. Ano, tohle je zpráva naprosto zásadní. Ideálně by to mělo být šířeno jako evangelium do celého světa. Pojďme to vytesat, jo? Prosím vás, muži s pár kily navíc jsou v posteli výkonnější než ti s vypracovaným tělem. Ha! Jasně, protože s tím vypracovaným se nemusí snažit, jo, to je jasný. Prosím vás, opravdu, to tvrdí dokonce vědci, turečtí vědci, sláva jim, muži s větším objemem prý v jejich testu excelovali s průměrnými 7 minutami, vy víte čeho, jo, a zatímco jejich hubení kolegové byli po 2 minutách KO, hotovo. Takže, dámy, doneste mu něco dobrýho k jídlu, pánové. Vy si to užijte, takhle při neděli, nabírání, jo. Už to prostě víme, je to potvrzený, něco si tam nechte na tom bříšku, jo, nám se to líbí. Další hity právě teď, je to Avicii.

0: Lady Gaga v éteru Hit Rádia. No, my gratulujeme do Olomoucké zoo, protože prosím vás, v květnu se tam narodilo jedno zubří mládě, jo, a teďkon ještě druhý. Ano, velmi nečekaně a velmi pozdě, takhle v půlce července, což je prej nezvyklý, no ale je venku, jo, takže kdybyste chtěli vyrazit na mladý, malý zubřata, tak můžete do Olomouce, jo. Další hity za chvilku, Imagine Dragons, Enrique Iglesias nebo Billy Gillies.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti. Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
3: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
5: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, prosím vás, já vás vezmu na malý výlet, jo, protože v Kolumbii mají policisté tak strašně super protidrogovýho psa, že na něj teď reálně mafiáni vypsali 1,5 milionovou odměnu. Ta fenka jim prostě pije krev tak intenzivně a konstantně vyčmuchává jejich drogy, že jim prostě ruply nervy a rozhodli se jí zbavit. No takhle, částečně dosáhli svého, protože policie psíka stáhla a poslala do jiné části země, což za mě super rozhodnutí, jo, prostě. Ale vemte si to, jak vždycky přijdou ty poddaní k tomu mafiánskému bosovi a říkají, zase nám to vyčmuchala, zase jsme přišli o další zásilku. Neskutečný tenhle pes, takže pejskovi tleskáme, no doufám, že policajti spíš dostanou toho bose, než že bos dostane pejska.

0: Divoký Bill dohrává v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli. Krásné odpoledne, za chvíli 4:45. Tak co, dobrý zatím, co ten víkend, zvládli jste, přežili, jo? Je na čase ještě teď během těch pár hodin z té neděle nabrat trochu sil. No a můžem si k tomu přizvat třeba nějaký legendy. Co myslíte? Tohle je instantní dobíječ energie. Queen už za malou chvilku, k tomu Taylor Swift nebo Måneskin.
1: Radio. 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Milí Čeladňané, i vy přes polní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých

0: očekávání.
1: Elitedate.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticketlive. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po deštivém zítřku do Česka opět dorazí tropy. Oteplovat se začne od úterý a hodnoty by měly kulminovat v pátek. To by mohl teploměr ukázat v maximech místy i 37 stupňů Celsia. Velmi teplý a bez deště by měl být i nadcházející víkend. Cena zlata klesá. Od lednového maxima přes $5,400 za unci klesla na zhruba $4,050. Žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí roku 2013. Navzdory současnému poklesu je ale zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3% dražší. V pražských Letňanech dnes na turné I Am Back vystoupí americký rapper Pitbull. Umělec kubánského původu patří k nejpopulárnějším zpěvákům současnosti. Jeho nedávné vystoupení v londýnském Hyde Parku navštívilo 70 tisíc lidí. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson titul ve čtyřhře na turnaji WTA ani letos nezískali. Ve finále na štvanici podlehli nasazeným čtyřkám Dartové a Lumsdenové 4-6, 4-6. Utkání prohráli za hodinu a 28 minut.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Dneska v noci nás čeká velká oblačnost, místy polojasno, mohou se vyskytnout přehánky a výjimečně taky bouřka, nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů, zítra potom proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, a zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněly i bouřka, k večeru potom ubývání srážek i oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 a na jižní Moravě až 28. Krásné odpoledne, 17 hodin, 2 minuty k tomu, s vámi stále Kateřina Pechová, no a do uší stále ty nejlepší hity.

Strong Enough, legendární Cher v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne. Mimochodem velice zajímavá studie, která varuje před nečekanými důvody k rozvodu. Takhle, asi už nejsou tak nečekaný, když jsou ve studii, jo, ale dobrý. Mimo jiné, za rozpady manželství často může dlouhé dojíždění do práce, no, to je pochopitelný, rozvod vašich přátel, nebo to, že se vám jako první dítě narodí holčička. To teda absolutně nechápu, jo, myslím, že v tom budou mít prsty cizí lidi, kteří vám říkají, no tak ještě chlapečka, ne? Nevyžádaný rady, ale ten další důvod, ten je zajímavý, prý je vážně nebezpečné dělit si domácí práce spravedlivě mezi oba partnery. Taky divný, ne? Jakože údajně se pak hlídáme, kdo jak maká a neštěstí je na světě a rozvodový právník za dveřmi. Tak opatrně, jo? Jako dámy teda nevím, jak s tou dělbou práce, páč, já myslím, že pánové by jako mohli zvládnout něco málo, ale opatrně, už víme, jaký zbývají ty důvody, zkuste se tomu vyhnout, já bych ještě přidala zvednutý prkínko na záchodě a vydrží vám to navždy. K tomu další hity, za chvíli Hunter X a teď je tu Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg

0: Hunter X právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. 17.17, něco si přejte. Doufám, že jste stihli, jo? Vidíte, i přání vám připomenem, jo? Všechny tyhle maličkosti, jo? Dáváme si tady spolu krásný nedělní odpoledne. Doufám teda, že ho máte krásný, jo? A já jsem třeba vždycky chtěla, abych jako ve filmu měla takovej ten soundtrack tomu, jo? Že jdete a třeba jste smutný, tak vám hraje smutná písnička. No a nebo je neděle odpo a vy vlastně chcete ještě trošku legrace, co? My vám takovýhle soundtrack děláme a moc rádi. Za chvilku Mark Ember, Fort Minor nebo Kamrat.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradio. Vítám u nás Richarda, který natáčí pro Slevomat videa ze všech možných zážitků. Ahoj Richarde, čím nás dneska oblaží?
2: Ahoj, no tak přemýšlel jsem o tom, kouknul jsem z okna a tamhle je to v plném proudu, teplo, prázdniny. Pak jsem kouknul na Slevomat a pak mě to napadlo.
1: No tak moc děkuju, jsi dneska nějaký tajemnej, ne?
3: Kubo, jaký je tvůj životní vysněný zážitek?
1: Nevím asi seskok z letadla, ale vlastně se tak trošku bojím.
3: Tak není na co čekat, protože život je krátký. A taky teď jsou přesně tyhle zážitky v akci na Slevomatu.
1: Hele, fakt jo, jakože zrovna tandemovej seskok.
2: Jo, mega se strefil. Je teď akce na to nejlepší z kategorie zábava. Let balonem, jízda ve Ferrari, bungee, skok z letadla. Takový ty zážitky, co chceš prostě aspoň jednou za život zkusit, tak teď je ta správná chvíle.
1: No jo, fakt, že je tady normálně tandemový seskok a ten jsem jako vždycky chtěl, no ale tak jako já nevím, jestli to dám.
2: Ale musíš.
1: A ty jsi to zkoušel?
2: No jasně, a jestli ty ne, tak pořád nevíš, co to je adrenalin, jako no, to je fakt game changer.
1: Jako fakt nevím, no.
2: Hele, nahoře tě na sebe přiváže tandem pilot a vyskočí s tebou, takže to rozhodnutí není na tobě. A pak už je jenom čistá euforie, jako to zkus a příště mi řekneš.
1: No tak jo, no teda.
2: Slibuješ?
1: No, na svou čest.
2: Okay.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firma na zážitky CZ.
11: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezony. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
12: Minaj. Hey, this is John Legend.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

kamarád, posloucháte Hit Radio. Na zajímavost z vědy, chcete mít hubené děti, tak je posílejte na kutě v předškolním věku nejpozději v 8 večer. Což není vůbec jednoduchý, jo. Ale údajně se to projeví v pubertě, kdy budou mít menší sklony k tlousnutí. Tak jenom až budou opět vás večer ukecávat a tahat na vařený jídlo, jak vlastně ještě vůbec nechtějí spát a tak, tak jim to zkuste vysvětlit vědecky. Třeba to zabere. Já posílám další hity, tohle je Adam Jurica.

Sonic právě teď na Hit Radio. Krásné odpoledne a pozor, pozor, zítra sice pondělí, to je jasné, ale to taky znamená den šampionů a to taky znamená rychlou pětku. Ano, tu hrajeme i o prázdninách. A o co hrajeme už zítra ráno? Ve hře jsou všechny skvělé online kurzy šéfkuchaře Přemka Forejta. Jo, můžete vařit v podstatě úplně jako on a vyhrát si to můžete už zítra ráno 4.

0: 4 správné odpovědi a je to vaše. Tak nezapomeňte ve snídaní šampionu a já držím pěsti.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.

0: mami, já chci hrát na klavír.
1: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
2: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český hydrometeorologický ústav vydal předběžná varování před mimořádnými teplotami. Vedra se mají o slovo přihlásit nejprve v Praze a krajích Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Královéhradeckém, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském. Udeřit by měla ve středu odpoledne. Druhé varování začne platit ve čtvrtek. Vedra mají tentokrát udeřit ve třech krajích, a to v Libereckém, Moravskoslezském a na Vysočině. Vláda zítra asi odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Vláda se domnívá, že lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelské volby. Populární obchod tedy stáhl v Česku z nabídky pánev. Při testu se totiž zjistilo, že z jejího povrchu se mohou do potravin uvolňovat nespecifikované částice. Konkrétně se jednalo o výrobek Netvok s průměrem 28 cm za 200 korun. Na závěr si dáme počasí. V noci bude oblačno až polojasno, postupně od severozápadu dorazí déšť. Teploty se udrží mezi 20 až 15 stupni. Pondělí nabídne oblačno, přehánky, občasný déšť a nebo bouřky a teploty mezi 20 až 25 stupni. K večeru pak bude oblačnosti ubývat.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.

0: Orion.
1: Mami, já chci hrát na klavír.
2: A proč ne? Když ho půjčíme už teď na hudební fond CZ, můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? VKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. VKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.vkvateliér.cz.
4: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
0: Hit Radio Orion.
5: Zlepši si náladu.

0: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: NFK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.

0: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz. Hey, hey, Karvina!
3: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
4: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek, spěte lépe, žijte lépe.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

lesa hoří rodnej.

0: trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.